Slunce kleslo za obzor a přikryly ho mraky. Je ti trochu zima a mě trochu taky. Přes tenké letní šaty já cítím tvoje tělo a nezbývá než říct ti, co by se mi dělat chtělo.

Tbilisi, Baku, Berlín, Peking, Budapešť. Co jméno to zlá zpráva a krev z dlažby směrem.

kdo cestou k moci vraždí, vraždí a bude vraždit dál. Kdo cestou k moci vraždí,

padá trochu jak jetel, roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Mít i svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno, duhová štáva kapesní, utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí.

Ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Tři sudičky u kolébky, hoj hoj stály mi, podle tvaru mojí lebky, hoj hoj věštily. Já jsem zrovna dělal kaku, hoj hoj do plének, nechápal jsem smysl jejich hoj hoj myšlenek. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. První babka byla mírně hoj hoj obézní, snad proto mi přivěštila ruku princezny. Ať s ní strávím ve svém loži, hoj hoj, co to dá, čili jak to zpívá Samson, hoj hoj, pohoda. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Druhá babka byla zloduch, hoj hoj od kosti, snad proto mi přivěštila samé starosti. Jenom ať se hoších trochu hoj hoj potrápí, ať je jeho princeznička hoj hoj na chlapy. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Třetí řekla, holky, vy snad hoj hoj blbnete, víte, jaká nemoc vládne hoj hoj ve světě. Ať zavládne v jeho žití hoj hoj jdyla, vzala nůž a fik a věžd by hoj hoj zrušila. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Z toho plyne poučení hoj hoj pro všecky, že každý problém dá se řešit hoj hoj vědecky. Aby nekradl se uřež lidem hoj hoj ručičky, aby nezdrhali za kopečky hoj hoj nožičky.

Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva,

rozpínáš cestou mraku, kam se to šel, nevíš sám, už teď bohužel. Pospícháš cestou vlaku, kam si to jel, nevíš sám, už teď bohužel. A vítr se vrací sem k nám,

každý tiše, jako Jonáš v břiše sám. Foukám do ulity kouř z cigarety, každodenně unaveně, zatraceně. Bojím se, nebojím, domů šli jak ráček poustevník, do písku, do moře, do nebe. Tak ještě naposled kolu a led u švédskýho stolu, višně v alkoholu, z vesmíru dolů.

žene se samo. Halo, se tam. Do utro velrybě volám, žene se sám, žene se sám, žene se sám. Po dlouhé tři dny a tři noci v útrobách, v úzkosti, v modlitbě, Bůh zří mě, nezří mě, tady v hlubě.

Kde si rozřízli slova, příboj rovná to jiný chvět. Pospíchám k hladině, na rybu, na víně, máš mořský řasy, slaný vlasy, možná asi bojím se, nebojím. Procitám jakémsi baru, vzadu u stěny,

z každého pečení, poctivý chleba a zrno zlání trapasece. Lekvar a starost, kterých je třeba,

To všecko zbylo v těch pergamenoch. Tatíček to tam dobře zapsalí. Z každého pečení poctivý chleba a zrno zlánu na pasece. Lekva

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Od pradávna tichým krajem právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak. Velebníček volá svědky, že je černej na pohled i na omak. Jenom osvícenej chodec zapíhne svýhle, chodec smekne klak. Sekáč s kosou prchá strávy, holky vřískaj bučej krávy, kvete mák. Vandrák probudí se ze sna, spatří vlak a znovu klesna vydá jek. Z plotny padá kastrol z kaší, na dvoře se vejček plaší, jak se lek. Poblíž trati, věřte tomu, zřítilo se 12 domů v onen den. Kdo se vydal, aby lokal, našel oblíbený lokál zabedněn.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Tak už seš krávu stání plnou kamenů a je mi fajn, vždyť každý z nich tu zná. Mě táta křtít dal vodou z horských pramenů, tak mě to táhne zase domů k nám. Na horách večer

syn en dcery, koupil jsem dva revolvery. Běžím s nimi po ulici, ukázat je Mary. Říkám Mary, koupil jsem dva revolvery. Než je ale vytasím, tak sama rychle řekni nejdřív který. Mary, zobla si z bonboniery. Pak řekla ten a bum a práska kocor vypad z voliéry. Ten druhý dřív, než stačila si podat sklenku šery. Prolistoval na jednu ránu šest románů od Kundery. Na to Mary, to jsou mimořádně krásné kvery. Já být na tvém místě, koupila bych aspoň čtvery. Pak Mary budí dcery a vypravuje Harry, z jaké slavné hery jsou ty kvery. Však vysvětlujte, kdo byl Marshall Montgomery, když holky znají jenom Tom a Jerry. Jo, jsou to muka nemít kluka, bohu dík, že máme aspoň dcery. Mám Mary chuť se bavit, pojď náladu si spravit, dnes večer do opery. Harry, a ty bys mě vzal vážně do opery. Říkám aspoň o přestávce, vyskoušel.

a sandálový tyčinky. A my tak rozmlouvali o poutech a zradě, nad ránem hlad a srdce jako rozinky, po zemi básničky a národ zase na dně. To voněl čaj a sandálový tyčinky.

0: krátce po páté.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Tenhle ten vousatý šedivý strýc při dobré vůli mohl by být bůh. Koukněte právě teď rozjasnil líc a z dýmky vypustil kouřový kruh. Před sebou skleničku fernetu má, občas je dobře na hořklou chuť. A řeka života nepokojná, náhle je klidná a hladká jak rtuť.

0: rukami se přela glas. Pak skoukí oči a musí se smát, jak jste dodal by svou svatozář šas.
1: Na sále začnou jazzmeni hrát, své nevesele opojné blues. Saxofon chrapí, jak to mám rád, a černá holka má hlas jako brus.
2: Zda byl ten starý muž bůh nebo ne,

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Těm, co je dobře, bylo by lépe, bylo-li by lépe těm, co je hůře, což ale nejde, aniž by těm, co je dobře, bylo hůře. A tak málo na to se dbá, aby bylo lépe těm, co je hůře, a tak ani těm není lépe, co je dobře. Těm, co je dobře, bylo by lépe, bylo-li by lépe těm, co je hůře, což ale nejde, aniž by těm, co je dobře, bylo hůře. A tak málo na to se dbá, aby bylo lépe těm, co je hůře, a tak ani těm není lépe, co je dobře.

noční Prahu k metru Ačko posví až do denní tůře. Kráčí krylované kuře, vyšňořené v termosáčku.

na oběd zabíjí. Pak v čase tak na jedno kafe. Nebude síly na zbyt.

chystal se dál, proč pak se vrace? Petr nás máchal celou noc. A co my jsme mu dali jméno? Uhasil oheň, zlej byl moc. Daleko dřív, než přišel.

neskouřil jako ranní čaj. A slunci nechtělo se vstát. Počasí, jak by nebyl máj, trpěl jsem jednou ze svých nálad. Pak píseň napsal na papír, kritik by šílel, dejme tomu. Nebyl pír a netopír, jen smutek, že už musím domů. Bylo to postý a jako první zlo,

Každý anděl potřebuje jednou nebýt na stráži. Každý anděl potřebuje číst knížku i s tyráží. Každý anděl s chutí hraje místo trubky na bicí. Teď nevidí hada z ráje ani tebe v ložnici. Ta-da-dee-da-dee-da-dee-da. Ta-da-dee-da-dee-da-dee-da. Každý anděl potřebuje zhasnout.

paměti o stejný jestli podobný je ti štětce a plátno, ať klidně zbalí Salvátor Dalí. K hlavě mít musím i tvoje tělo, a tak to zkusím, jak

Vlna Pohody v Mozikomerce. Rádio Folk.

0: někde saze.
1: Tak klid, spát chci. Hlad mám, mňau, nesviť, zasni.

0: Niko je rozťapaný.
1: Strach mám, já znám. Pán můj saďou. Denní tisk či svou dlaň si

0: dvod za suk za uší,
1: hryznu tě,
0: a srdce se ti rozbuší. To bude pomsta.

mác to mác mě líp. Posílil Vilda na výhrušance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance.

Ztrazil se strabantem jak tvrdá pěst. Moci mi boule a ve dveřích děura, tak Vašku poslední skončil se sjezd. Vilda se zval kamarády na vepřové hody, soud můrčil o

0: Je krátce po 7. hodině raní.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Veličenstvo kat, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

Málo veličenstvo kat, modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav glí veličenstvo.

živá voda v moři hudby. Radio Folk.

na půl a rozpaků jsme plni. Od ruky k ruce celý stůl, sedíme v křeslech půl na půl a měsíc v záclonách se vlní. Ticho visící u stropu má křídla netopíra, noc vyskakuje z příkopu, ticho visící u stropu do hrnku

pohledy z očí do očí a tmu křižují blesky. Jdou vlci dolů úbočím, pohledy z očí do očí a nebude už hezky. Slova, která si neřekne,

Nebo dáme koně do slabin, ať rozběhnou se v trysku. A rudé plody jeřabin, když bodnem koně do slabin, se mění zrnka písku. Sedíme v jednom pokoji s květinou v umyvadle, Slavkovské pole po boji. Sedíme v jednom pokoji a počítáme padlé.

světle rákosem. Mít tě na rybách, to je krása. Mít tě na rybách, to je sen.

Vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem. Když spíš

myslel jsem, že se sem už víckrát nikdy nevrátí. Když tenkrát rozhodla se s jemu srdce dát, nikdy se nesmířím s ním, že jsem byl jen prozatím.

na prach. Už domčí výtah z přízemí ty zvycouvala za prach. Slova se valí jako příval, kytku beru do svých klap.

já přesto věřím, co v moudrých knihách bývá. I to, že naděje naposled umírá a že se ten

Tak jeden aspoň vidí, jak bezvadná je noc. A tento spánek šidí, ten, že je hloupej moc. Tak aby se mi zdálo, musí mě ptačí zpěv rušit jenom málo, když chrápu jako lev. Pak dám si dvě, tři vany, prolezu chaty, stany a volám rozervaný, anděli, už se zjev. A už se spánek blíží a očička mi blíží,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívají,

vesmíru dostaneš se chodem pro služebnictvo, stačí jenom projít kolem souvězdí Palmy s vázou. Do vesmíru dostaneš se chodem pro

Říkali mi, jen drž klidně, ty jsou na míru. Pršelo a do kaluží hvězdy padaly. A ti vzadu

jasmínu. I když voní utkané jsou jenom ze stínu, tak se dívej, jak tu stojím po krk ve vodě a za to, že nejsem na dně.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

0: roztájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od peronu.

máš těžký chleba, já už musím nějakej chleb. Do titulku Brejlit v kultuře nám dneska píšou Hudeček má nový matní, kdy to stojí 50. Večer Praha, večerní Praha, ahoj na sobotu.

0: večerní Praha, večerní Praha. Ahoj na sobotu, večerní Praha, večerní Praha. Ahoj na sobotu, večerní Praha, večerní Praha.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Podívejte, nakonec já nejsem žádnej sportovec, jen slyšte kloubů revmatický zvuk. Mě doprovází z vejletu jen rachot mýho skeletu už.

0: Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Čekává na mě u předměstského kina kostýmu z rozervaný plachty.

Evropa, snad že se narodila po válce. Kolébku houpala jí potopa, tisíc let promarnila v zahálce. A když tma je blízko, až z nebe padají ptáci,

vichřice a začne smát se smíchem šašků. Pro ní jsem jenom jeden z tisíce, který svou odvahu má z prášků.

abyste v dějepise nepropadl. Na prázdném stole se skvrnami od ryb Evropa pláče. Evropa pláče.

0: Hejte Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek.
1: Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh odpustí.

Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru o koruny se kvojovým.

mládenec útloboký odvazuje od břehu člun. V rákosí u zátoky měsíce vynořil z vln. Z nebe se na zem sypou stříbrňáky dynastie Čchen. A starý básník Lipo báseň píše na pergamen. V klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje po

0: s jedným rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podvodníka. Povídám, pochop, že svým karfilem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa z Konga banány, kokosy, že srdce já stál třtina z Havany. Borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám révu a je mi do zpěru. Z Caracasu ananas a palma z Bajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany. Pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná? Metalizovanou jedli oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší. V ložnici mám pět lián, spouštím se z nich na divan. Americké brambory, těch mám plné komory, z hokají do sakuru, takovou mám náturu. Bavlnu mám z koloreda, když se doma sehnat nedá, tabák z Portorika mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl do guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám, vzalo ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak se žeru seno. Snášli navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti. O jediném včelím mejdanu má včelář plné pásty. Motřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad spacenem.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

tom kopci hrob. Hlínou mě zahrnou, odejdou podle stop. Až nebe nad obzorem ránem trochu spletne, tu Bůh se na mě usměje a řekne slegmen.

zadýchá, přesto však myslí, že na to má. Předstírá, že je ten chlap, jakým býval dřív.

vytržený z bloku, váhavě kladu polostín svou sloku, slunce je za mraky, má tedy alibi, v poledne svítilo a tečlo na ryby. Daleko do řeky hodilo šedé vlasce se třpitkou, která podobá se lásce, a vlny notují v sevřeném útvaru prastarou pěšáckou okvítku o jaru.

nafoukaný z toho ráze, jsem denně až mi z toho trne. Co na mě vlastně všechno čeká, bo abych pořídil si sešit, a nevím, jestli mě to leká, anebo se mám radši těšit.

kamarád je přes noc zmetkem a Štětka odvedle je dámou. Strašej i Jehovovým svědkem, to neohne se toho lámou. Naši nic jim v tom neštimuje, protože už je prostě starej. To, co tu bylo, pamatuje a nebojí se jako malej. Zprava se hrne vykupitel a zleva zase dobroseři a všichni nesou spásy v pytel a velekaní tím věří. Vždyť se to porád opakuje dokola, co svět stojí světem a zuřivě se diskutuje, co tady zanecháme dětem. Jenže tam vzadu kdo si sedí,

0: toho nikto nezlomí.
1: Jako výroky soudu, čas v jednom proudu, čas poznání. Vůně dlaní a žen, krajka plátno a jen zvon vyzvání. Jezdit cizinou, autem smizinou, hledat pobřeží. Ptát se uprostřed spaní, na první maják, jak vypadá. S mapou zákazu stání. Jednou pozdravit svět, hledat tvary těch let, zvuk početí. Vítat úpadí hor, jako troseční dvor, jako obětí. Hrany ztracených přátel, co asketa páter pohladí. Zkoušet ten jeho půst, který naučí růst, by poradí. S mapou zákazu stání.

Nevím, jestli mám strach, symbol cesty je prach, odvádí. Když vlny mě nesou na skalní maják a pak obrátí. Nejsem požehnán, jen tou vodou hnán, stopy vyblednou. Zůstal už jen ten jas, dětský pláč, cizí hlas a tak najednou. S mapou v zákazu stání.

nom de bassin. Utíkej k lesu cestou přes pole, jednou tu všechno zaplaví voda. Budeš už na cestě a nemáš proč se vracet.

Bavili se dva kopáči o polední pauze. Jaká škoda, že prej u nás není právo stávky. Po třech rumech napadlo pak koloma na Krauze. Jak bej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi to, Hondo, na záchodě levou ruku zlámeš. Tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě, kamaráde, do díla se dáme. Za chvíli už od doktora chci mít neschopenku. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prkínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prkínko.

mu brada dolů spadla, končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Tak se stalo, že když Tonda z hora dupnul silně, Koloman Kraus reagoval přesně instinktivně, před úderem rukou uhnul zcela neomylně. Tím pádem se situace vyvinula divně. Tonda dupnul

Někdy večer, jak se šeří, tak nechce se mi ani hnout, ale jsem z těch, kteří věří, že z hůry hlas má.

Avací pliš, co vyšlo šurnu, o kom si zpíval, že ho raději pozdravíš.

Entonces, camarada, ty víš, že vím, že víš. Den už se smráká, nad horizontem bloudí modrý dým. Zajdu si na panáka, okolní okna zhasla a v černý tmě se utopí.

až přijde čas. Kdo z nás v ohňostroji o Silvestru? Kdo z nás za svou mámu, za svou sestru?

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos. Sametovou srst

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli. A klidně bych přežil i její největší nesmysly.

z kamenů na potoce hráz. Tam začíná skryt borovým stínem, do země nikoho sráz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivej svět. Ve světák moc bodčou háku se slámy a víly nesvedej hned.

jak ani v těch, kteří jsou proslavené nicky a v budoucnosti budou prach.

jak w budoucnosti budete tež. Co chválí naše epocha, jak ty padouchu, jenž mě tepeš, sám lížeš ruku padoucha.

jak brązová Simakovice a předmět nízké závisky. Však doma jen list na osice a pod pantoflem vašnosti. Když dojde taky na hlupáka, je podívaná pro bohy.

0: je krátce po 13. hodině.
1: Otevři oči, ta hloupá noc skončí a mír je mezi náma.
2: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

zvláštní žít. Tichá jak výhled do dvora, přistřihnout, srovnat, potom zapošít, nůžky, cit, nit, pokora.

svojích s prstama na spouštích. Kdo první vystřelí, kdo první padne, světla nás řezají, řezají do očí.

Co zebe na duši stín a víru v sebe.

uvítat hosty a zamknout dveře. Na tváři úsměv, úsměv

Que krá a krá je sluha. Panice chvástá, že další ženskou má. Jen malá Marie, ta často smutná bývá. Na hradě tančí, dole je tma.

Mám jít nebo zůstat? Jestli zůstat, tak s kým? Jestli zmizet, tak kam? Ale co pak to vím? Divný větry teď foukají ze všech světových stran. Ale já sedím v baru, zatím tady a sám. Všechny mý velký plány, co jsem kdy měl, odnesl čas, když kolem mě šel. Z mnoha souvětí zbylo jen pár holejch vět. Tak k čemu by bylo se otáčet zpět? Až zvedne se mlha a ustane déšť, co minulost splach, už nebudu víc házet na stěnu hrách. Všechno opustím, všem odpustím, všechno zapomenu. Zbalím si kufr, zavřu dveře a jdu.

0: Přijel jsem řeku a rozbořil most. Svý dluhy jsem splatil, ale stálo to dost. Z toho točí se hlava, ale točí se i svět. Tak k čemu by bylo se otáčet zpět? Až zvedne se mlha a ustane déšť, co minulost spách, už nebudu víc házet na stěnu hrách. Všechno opustím, všem odpustím, všechno zapomenu. Spalím si kufr, zavřu dveře a jdu. Mám jít nebo zůstat? Jestli zůstat, tak s kým? Jestli zmizet, tak kam? Teď už to vím. Z toho mála, co zbylo, se nezboří svět. Tak k čemu by bylo se otáčet zpět?
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: že asi špatně dělá. Vždyť ona k moři chtěla a zatím zase jedou jiní. A pažit rychle požít
1: a prší
0: se do honem složit.

Švagr. Švagr není balík z lontu, byl 53. v řadě, už párkrát stáli kvůli ladě, za prachy odstojí i frontu.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Dance makabr, tanečnice tančí kolem. Prázdné lahve válejí se pod hospodským stolem. Venku voní zlatej déšť a jemně prší.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Začíná únor, v Evropě končí slavy. Pod jižním sluncem sklízej čaj. Skrz dráty zápisky si dělá primo levy, ale tvoje paže dosahují přes okraj. A já bych se jen přál vzít tě sebou na jí.

Po břehu bloudí polámané světlo, tu křída, tu čern, tu pohozené meče, kůjedi nasypané zbytky od večeře. Po dlouhém čekání ztratila se země, zamrzly kruhy v zrcadle na jezeře, s hlavou až u hladiny, sudidly mezi zuby.

tváři schovývavý úsměv. Jestli se nechci ještě trochu projít, jestli má raději zůstat u mě, přece snad víš.

Měsíc máš na stříbrné lžíci a cizí prsten v rukavici. Konečně něco, co ti patří. Nadechni si a třikrát zatři. Hladový nasytí se a vyhladový si ty. Co který chytí, co který z nich se doví, který z nich odpoví a který neodpoví.

nechci ještě trochu projít, jestli má raději zůstat u mě, přece snad víš.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: letí, do klína přistane ti dnes v noci jako prvněkrát.
1: Živá voda v moři hudby. Radiofon.

0: de dos.
1: Vlna Pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

měla v plánu, chutě využila k tomu sportovního aeroplánu. První vpředu pilotoval, druhý za něho si sedl a kochali se oba a motor pěkně před. Náhle ten, co sedí vzadu, volá, dochází nám benzín. Říkáš něco, křičí pilot, blbě slyším z kombinézy. Koukej přistát, volá zadní, je to vážně nouzový. Mluv nahlas, křičí přední, já tu slyším kulový. Neslyším, křičí ten vzadu, proč nic neděláš, máš přistát. Neslyším, křičí ten vpředu, přidej už pro pána Krista. No tak co je, volá zadní, na co čekáš do prčic? Přední řve v tom strašným randálu, holt musíš křičet víc. Teď už vážně volá zadní, zbývá nám už jen pár kapek. Nezlob se, huláká pilot, ty si vážně ticho šlápek. I hned přistaň, volá zadní, sic nás čeká jistá smrt. Už to pochop, řve ten vpředu, tady je slyšet velký prd. A tak jak to v letadílku všechno rachotí a píská, tak se pilot nedozvěděl, že má okamžitě přistát. Tu náhle motor stich, tu pěškytlo v nádrži.

za oděv, za cestu a víc nemůžu chtít. Smutno snad bude jen tobě, moje milá. V nedělním obleku nechal jsem ti vzkaz. V náprsní kapsičce tahle ta píseň zbyla. Zítra už nehraju,

vlastně neslaně. Z hlouby mě ovládl takový podivný vzdor. Tak dlouho jsem se máčel ve vaně.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Hradu, není tam klidný spaní, chodí tam bílá paní, praskání, nahání, strachu člověku v nočním chladu, srdce mi podivně klepe, tuším tady záhadu, boty tupou po schodech, do mě straší duch, a náhle tahle začne pištět, prast a zbyl po něm puch.

pasou se očima na pastvě pro rty. Trochu dámy se opily

když vzpomínají na děti, pryč z domova tak dál. Vím, že nevěříš na sladké, věci prostší a hlubší máš rád. Kde však žije vztah?

do předjitřní ulice křídlo nostalgie vlétlo. Jak prosklenou výlohou padá na chodník světlo, snad řekneš, tyhle verše jsou trapnosti a ti lidé sama směšnost. Ale znáš tak dobře druhou stranu mince, již se vykupuje žal a bezútěšnost.

Nauč mě chodit a nauč mě dýchat a do přízemí postav mi výtah. Jsem tvoje panenka, přikryj mě dečko.

Anna našel nic, hoď bych stál. Mé dlaně zšedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá jen šlápot pár.

0: došli k cíli,
1: došli k cíli.
0: Ani smrt,
1: ani smrt,
0: pak není zlá, pak prach všech cest.

Sie sieht es mal genau.

Slouchej rozum, co ti napoví, rozhodni však srdcem svým. Zda budeš mi ženou a já ti mužem, pojďme zkusit hrát.

0: začít znovu.
1: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
3: We'll meet again.

jitru lise skví. Když ležím na znak, strach mám spadání. Bohatství čekám, ničí nejsem pán. Mám vše, co chci, nic na čem srdce lpí. Srdečně přijat

je jak havrandí, v tom spojen se zřím, kdo mi ublíží. Mně jedno jsem-li, šel by ve psí dán. Mám v mysli vše, jen ne to nejbližší, srdečně přijat.

že každý, kdo to čte, nechť ví. Nic neznám, ač mám ovšem vědomí. Jsem stranický, jsem zastáncem všech stran. Co chci? Být z těch zas plat, kdo bráti smí. Srdečně přijat každým odmítám.

Už nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu a kde střevo, už se mi třesou ruce, potím se čůrkem, tohle je ještě horší.

Ke komu se mám přidat, když vyjdu z domu, vždyť já bych rád zaplatil. Jen vědět komu, komu se podřizovat a komu velet, kdo asi půjde k moci.

Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám pevné alibi, lékařskou diagnózu. Ferrari pyžamu, co sahá na kotníky, denně 5 oxazepamů a 4 skotský siky, na zahradě okopávám len a nemůžu ven. Včera jsem měl kázání v betlémské kapli, nadával jsem na pány, než by mě chňapli, zapálil.

neděli disciplína poleví, přichází návštěvy ve vší slávě. Příbuzní hledí na mě zkoumavě, zda mám máslo na hlavě, anebo máslo v hlavě. A já ve rárním pyžamu, co sahá na kotníky, dostanu štangli salámu a tři krabičky viky. A jsem velice spokojen, že s nima nemusím ven. Zalezu na klozet, mušle je trůnem, a jsem od A do Z Jordanem Brunem. Netřeba odvolat vyřčené názory, v nejhorším sestra zavolá nějaký doktory a dají mi meprobamat, dají mi meprobamat, dají mi meprobamat. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

Ty stojím jak přibitý u pelesti. Primář nás vesele pozdraví, poptá se na zdraví a přeje hodně štěstí. A já ve ranním pyžamu, co sahá na kotníky, do kávy si nalámu. Tři rohlíky a z okna koukám ven a taky někdy pleju len. Když si chci spravit náladu, nemě by nevrlo. Rozložím svoji armádu u města Vátrlo. A lumpa Anglána zničí má dělostřelba. Bitva je vyhrána, ať je ostrov Elba. Ať je ostrov Elba, ať je ostrov Elba, ať je ostrov Elba.

Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám dobré alibi, dementní diagnózu. Ha, ha!

přemýšlet, jak zvástit komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvástit komu,

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Doufám, že spolu jednou dojedeme až do stanice smíření. I kdyby se 30 přestupama, i kdyby se 2letým zpožděním, i kdyby v prudkým dešti nad

chleba s odpuštěním a popíjeli čaje s lítostí. Při každém cuknutí si připomněli některou

Ава, pudr amatnej lask. Korytem brát nechtem dávat, hlídat vrásky, čekat na potlesk. Bubliny, prášky, fámy, řekni, co žene tě vpřed. Když ztratíš všechny známí, zkus trochu vína nebo hladit amulet.

káva, trampoty, cukr a led. Nepadat, nemuset vstávat a čekat, že to bude naposled. Když chybí jiskra i nápad, jako když krajina spí. Večery začnou se lámat a je to smutný a zlý.

máme svůj zrychlený dech. Začni o sobě váhat, zmizíš ani pěna, kalnej břeh. Kutálka po sobě sklízí, každý je tak trochu rád. Není co dát, už se nic nenabízí, v sezóně zmrzlin a hitů promenát. Kutálka po sobě sklízí, každý je tak trochu rád. Není co dát, už se nic nenabízí, v sezóně zmrzlin a hitů.

Z Denveru vede silnice na západ na Fairplay. Není nějak špatná, ale není ani nej. A po hodině po dvou jízdy dostaneš se k městečku Grant. Jsou to vlastně dohromady tak 2, 3, 4 chalupy a vrakoviště aut, co nejdou už dát dokupy. Odbočka na Georgetown a jeden zakouřený kšeft. Tam každý večer točí pivo zrzavej Ir. On říká, odkud přicházím, já na to, že chci bír. On vyprávěl mě příběhy a já u toho pil. Bavil jsem se výtečně, ale nerozuměl mnoho. De facto jen částečně, de jure ani slovo. Ale aspoň nějaký pocit mě z jeho řečí zbyl. Říká, když seš happy beat, ty musíš ztratit nějaký dveře a potom vrátit a narodit musíš moc dobrý znamení. Rozumíš? Mě říká. Když seš happy beat, ty musíš získat, mít a pak pískat. Život, mě říká, je velký umění.

0: and wanted to the sounds.
1: Co nejvíce česky by bylo, když chceš bez važí. Musíš umět ztrácet, zadní vrátka mít, těma se pak vracet, narodit se musíš, na zastávce dobrý znamení. Když chceš bezvažit, musíš něco získat, musíš něco mít, a pak si můžeš pískat. Jo, život žít je velké umění. Pod poštář skryt nejmilejší knihu. Na sever jít, když táhne tě to k jihu.

už se to rozjelo z kopce. Jen vítr ve vlasech sviští, v duchu se vidím v rodinné hrobce a v duchu slyším, jak kosti se tříští. Začítám to jít do tenkej chvíle. No je to se mnou dost špatný, nějak mi ubývá sil, co jsou mi platný oblouky zvratný, všechno jsem zapomněl, Otče náš zpěv. Valašský drtivý styl, Valašský drtivý styl.

srdce mi do gatí klesá. Tak pícha předchází pád, liže mě nesou do hustého lesa. A v duchu slyším, Miloši, umíš varhany? Varhany hrát. No, udělej varhany. To by šlo. Lesáci asi mě zjebou, pardon. Zas mají o průsek víc. Něco jsem vohnul a něco vzal s sebou. Co ještě zbývá? No nezbylo nic.

0: smrti jenom pár chvil.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

0: například pětileté um, na nádrži chrom a cesta rovná jako nit.
1: K čemu realitní poradce, mý okna nemaj rámy, zimy dejvaj krátký a sedlo netlačí. Svojí vilu vozím na sajtce, v ní všechny nutný krámy i kompas, který zpátky se nerad otáčí. Dobře vím, co měl bych, co se čeká,

0: vymýšlet galaktický šlum. Jazz a Erich Fromm a pěkný cizí slovo.
1: K čemu investiční poradce, mý prachy neznaj zámek a stačí jenom zívnout, z kapsy vyletí. Nechci známý ani ovace, vliv a sbírky známek, můžete si plivnout a zůstat v obětí.
2: Smysl, že sáježně, a když něco střívle,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Pága si právě dělá, Francouz spaří.

co pada si právě dělá, občan hrdlořez. Na dělání dírek si šel koupit nebo zez. A co pága si právě dělá?

na obloze visí slunce jako placka, v hospodě už padla zase první jarní facka. My po Praze jsme bloudili, tam někde poblíž Florence, fernetem jsme se nalili, skoro jako ty pupence. Už je zase jaro v ulicích. Zavíráme padla, den je zase v tahu, takže jdeme volat, nasát jarní noční Prahu. A po dalším fernetu v Bystrici jsme zbalili 4 kočky.

celkem slušně trsá. Hlavu tlačím tam, co mají jiný holky prsa. To je dobrý 120. Hlavy mi tančí numera.

Jaro je rozmazlený zpratek, který v nás své volně a z nudy pěstuje neklid, kýč a zmatek. Že nevíš, odkud kam a kudy, jaro je rozmazlený zpratek a probouzí v nás divný pudy. Tak svikář mě tahá z auta jako balík. Výstup z vozu není v ceně, no ten mi krásně nalít. Musím dát bacha na hocha, jestli mě nechce očesat, ale on to vzal od oka. 164,50, už je zase jaro v ulicích. Ve výtahu sedím, mačkám všechny patra, podlaha je tvrdá.

0: flašce. Už je zase jaro v ulicích.
1: Je pár minut po 19. hodině.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

tak o jednou osud do Detroitu slál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i

Večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku. Má dlouhej čumák, jezdí jako drak. A že nesedal na sucho, tak nápad klep ho za ucho, jak

kdo čeho všim. Pronese ven rychlostní skříň, podpaží volant a soustavu pár. A jak utíkal za dnem den, každým dnem blíž byl dědův sen, že

zpívá svý jeho jméno a tribuny stávají. Tam teď nesmíš uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

0: i po letech tě tam zdraví. V jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví. Jako cíl tu čekáš zas, kdy pojedou, pojedou, pojedou, pojedou.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

Tak jsem se zeptal, nemáte čas? Celá se třásla, ač zima nebyla. Strkotem zubů tiše mi pravila.

se zahřála, vyprávěl anekdoty. Ona se nesmála, vzal jsem jí do bystra na horký krok, protože z bystra ke mně domů je to už jen krok.

Vídeň churavěl, obloha plakala. Došel jsem za nákupem, aby se vyspala. Došel jsem nakoupit, a nežli jsem se vrátil, někam mi zmizela, tak jsem jí ztratil. Nový den churavěl a bylo pondělí. Zůstal mi po ní jen dolíček v posteli. Čas je to jediný, co mi teď zbylo. Čas je to jediný, co ještě mám. Odešla s deštníkem právě když lilo. Čas je to jediný, co mi teď zbylo.

že všechno vědí, to o sobě si myslí, hlavně jsou nezávislí, jak s oblibou tvrdí. Se sociálky čekají na dotace a každý studovat chce.

blízko tebe, možná i řád. A víc už není možný, a víc už není možný.

Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

režimní krkavce včera mě soudili, vyšší morálku mě učili znát, že prý tak vyléčí duše, co zbloudili, a psal se rok 53. O, tam ve starém domě žilo se v pravdě a žilo se skromně, tak ať si vyléčí to svoje svědomí, morálka jich, to není nic pro mě.

kroku s nápisem, že prý jsem zločincem a zrádcem vlasti. Krkavci věděli, za co před nimi jsem, lámali svědomí a lámali kosti. Tam ve starém domě žilo se v pravdě a žilo se skromně. Tak jak bych mohl pak zradit své kořeny,

kukavci v talárech dlouze se radili, kolikže svědomí, kolikže stojí. S váhami na křídlech pečlivě zvážili, ten, co se neskloní, ten vinu má dvojí. O, tam ve starém domě žilo se v pravdě jen a žilo se skromně. Jak bych se podíval svý mámě do očí, kdybych jim řekl,

rozsudek jménem republiky. Obžalovaný S. byl shledán vinným ze zločinu velezrady a jako mladistvý se odsuzuje k 8 letům vězení. Trest si odbyká v táboru nucených prací v prostoru Jáchymov a Příbram.

královna Mapsi se mnou hrála. Na čí vlastně scéně sešli jsme se němně.

šaty bílé, bílé, smutně teskná chvíle, malý kousek štěstí a v Moskvě na náměstí. Černé v černohledění, chlapecká bezradnost, poslední zvonění.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
2: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

Sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a

nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi, Fauste, řekl, sáhni a ber. Podlaní žížala leze mi a já chtěl dožít zde na zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér.

do písniček provoní ti dech. Opřenil stromy a na kamenech sedíme a zpíváme a rosa na kolejích.

Svenu. Nepřál bych vám slyšet tého snoubenca, jak milé mu sdělila, že už je bez věnca. No ale co se dalo robit? Zasnuby jsou plánované na středu. Tak ju chytnul, pošmajchloval, postiskal, mezi tým ju a jí po pištisku vyliskal. Co se dalo robit? Zasnuby jsou plánované na středu. Chcem, aby si z toho příklad zebrala,

ptáca, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

archív svých písniček, to se Loura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu a svítí, že jaro nedělá. Kdyby tady byla taková paní,

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

všude zetmí shůry, strach si stouhou potyká, sežehnuté noční můry, černozem a motyka, černozem a motyka.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

přikryte jen na půl, když vodeku se se mnou rozdělil. Přední skla už hadrem blejskal, když já ještě v raní rose spal.

pláveme příliš rychle v černých vodách měňavých. Pláveme příliš rychle, těžko nás něco zastaví. Promiň mi, má sestřičko, promiň mi, že jsem musel jít. V těch slaných vodách černých spolu budem hledat klid.

dopředu jdeme, když je vodná chvíle. No a když není, jdeme zase zpět. Co bylo černé, je za okamžik bílé. Ne dobří, ne zlí, tak něco uprostřed. Lžeme si o tom, že máme srdce ryzí. Říkáme slova sladká jako med. Pak nám to srdce někam do kalhot zmizí. Ne svý, ne cizí, tak něco uprostřed.

tak nieco uprostrzę. Vrchnosti pořád posíláme daně a za ně drobné dostáváme zpět a stejně pro ně natahujem dlaně, ne křivý, ne rovní, tak něco uprostřed. Z nudy si pouta nasadíme sami a jako ovce řadíme se hned před ksichtem další totalitní tlamy, ne slepý, ne hluší, tak něco uprostřed. A žádný Sokrates nás nevytrhne z bídy, když káže nám, aby byl lepší svět. Jaká herečka, co vyšla zo své třídy, ne blbá, ne chytrá, tak něco uprostřed.

stojíme za vozem a není naší vinou, že zase Germáni chtějí spasit svět. Zatímco u nás strašíme se Čínou, ne slabý, ne silný, tak něco uprostřed. Ač tajně doufáme, že jednou přijde perno, moc dobře tušíme, že nebude to hned. Když nejsi postižený gej jak tomu Černok, ne moudří, ne hloupý, tak něco uprostřed. Zas jako tenkrát máme duši prázdnou, zas máme srdce chladná jako led. Slova i myšlenky cenzoři nám smáznou, ne hrdý, ne smutný, tak něco uprostřed.

že má mě tak rád. Sotva bych opřenej před tebou mohl teď stát. Víš, kdybych nevěřil příteli v konce šťastné, ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber síly, tužku a papír, najdi si víru, svý písmo svatý.

的雪，můžem si říkat, že dalo se dokázat víc, ale ta mince má kromě rubu taky svůj líc, tak seber sílu.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Tvoje ruce mě vzaly z postýlky. Byla zima, studený ráno.

u botníku říkal, mami počkej, nebij mě, já ti to vysvětlím. Co pak asi jsem tak mohl povídat, na stole oběd, zas nachystáno. Zpytoval jsem svědomí, ale myslel, že všecko už vím.

podzimní dej sem smáčí stále hou, až k ránu stopy uplavou. Lidé jen chvíli pláčí, dále jdou a paměť mají.

pleť, je to zvaný, slova mlčí. Ztratila den Janek z mostu, skáče po zádech.

0: čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Sedím tady v Praze, je mi tady dobře všecko. Je tu super všecko, je tu cool. A když se někdo sjede druhej, řekne hele to mě, taky bere klidně.

takovej ten klid. Proto sedím v Praze tady, to fakt žije, až mi z toho hrabé, z toho pochopit. Je to taková...

vlasy kudrnaté, sedlám ti koně a nalévám čích. Burgundské víno rozesmáte, zbarví ti tváře a možná už víš.

jen přítel. Pak složím poklony předepsané a vrátím tě tomu, kdo všechno smí. Zkusím zda večbánu vína plném, myšlenky hříšné nevím.

jednoho dne, až uslyší ten vzdych. Jednoho dne, až uslyší ten vzdych. Jednoho dne, až uslyší.

0: samotu mám pod kůží.
1: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
0: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Já vám tu zrád jezdím na venkov, do chalupy tý mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, přetrám.

člověk do písničku o ničem s radostí zpívá. Křepce leď do kraje, holubičko moje sivá. Několik minut já skládal uchlíva, náramně lehce se ta píseň zpívá. Stačí s ní do houslovým paklíčem. Ještě že napad mě ten šťastný nápad.

jednou struny kytar lacinej. O pár kroků dál se na nás díval. Starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán. Na kytaru na mým klíně koukal a za chvíli ptal se, jestli mu ji neprodá.

očí, vy vrahu naděje, zmizte mi z očí, na všechno pozděje, ale co dělat mám, cítím se strašně sám, vymazat vzpomínky, já prostě odmítám na tisíc polipů, na noci v obětí.

chtěl jsem jen říct, že mám to rád. Když rozduní se těžkej vlak, tuláckou tornu zbalenou, holku s košilí zelenou, každý z nás něco vydrží.

I slova mají váhu svou, jak skála pevně stavěná. Někdy jsou hezký, jindy lžou, po víně lehce zmatená. Až oheň zvolna dohoří a slunce šlo už dávno spát, to svoje tichý tajemství do hlíny prstí.

když už je země plná kaštanů. Vím, že ji taky brzo dostanu. Je to tak snadné a tak prosté. Dva týdny ona, já a postel. A že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím. Co byste řekli příští neděli? Ať večer naskočí.

Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

dávno odpluli a v recepci klíč.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: není to daleko. Za chvíli na růžku rozkvetlej půl litre a něco tvarůžku, jupí, jolej.
1: Dneska, pánové, dáme
0: kničku, po obvykle. Táta je filuta, na pivo.

udělám, co jen bych mohl, počkám si na toho, kdo mu kolo šlohl, aby zas jak vždycky v klidu a v pohodě v pátek mohl posedět na růžku v hostě.

0: Znám tě, pacholku, netušil vůbec nic. Se sedal z bicyklu jen tak, jako by nic. Nezmohl se na slovo, když jsem skočil, zmuchlal ho pod sebe, hrůzou se pomočil. Fuj, kapitán.
1: Tak píšu.

0: odpovídá: Voloďo, ptal jsem se a omlouval, než jsem ze dveří putyky vycouval. Tisk jsem mu tiskara i všechny drobný, podal mi tlapu prej. Do smrti dobrý, to jsem si hodný.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Byli v parku, ona a on, slunce už haslo jak lampion, pohlédla na něj a sladký zvon, až v kostech cítil znít. Měl rovnou odejít, sám a někdy zpět, vědět, že jak mlýn se točí svět. Okolo řeky šli pak dál, ten zmatek v srdci já dávno znal. Na konci neon zablikal, to nápis hotel zval.

lesa, jen otisk těla v peřinách, tak jenom rukou lehce mách a nechal všechno být. Ale ztratil se jeho klid, tak jako s jarem let, jen tím, že jak mlín se

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch things.

do mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, do břicha a do hlavy, do srdce a do hlavy, do břicha.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Pořád se vidím, jak z krátkej katí mě dvě hůlky koukají a moji zlatí zpívají doma u starého stolu a srkají pivo a smějou se spolu. Zpívají doma u starého stolu a z rádia Sputnik pípá jim dolů. Už děda mi říkal, kam by si spěchal, a já ho tam s bábou za sebou nechal a s tátou a s má...

0: tak jsem si naběhl, usměj se světe, vždyť každýho naivu ta touha splete. Všude je lidí, co neumí žít, a domov je pro ně jen auto a byt. Všude je lidí, co neumí žít, a chybí jim úsměv a láska a klid.
1: Tak do světa ho.

rádi věří a sobě se jinak než ostatním měří a zlatý motaleti rádi se svěří a lžou, pak to tisknou a pak tomu věří. Jeden se stydí a bezděčně cítí, že je to ubohoučký živobytí. A tak hledá lidi, co za svým si stojí, co pomalu žijou a úsměv je pojí. A tak hledám lidi, co za svým si stojí, ty, co se jen o čest a svědomí bojí.

doma, tak jako vždycky. Šla po krajinou pěkně napříč, najednou strmej sráz, válím sudy, pak šuby duby.

zavřu se pod víčka, spočítám viny, jako už v životě tolikrát, až hvězdy nad městem jak zrnka soli se světly neonů začnou se prát. Nechám, ať posypou rány, co bolí.